0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

just be.

Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept takzvané posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nizská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

by Christopher John. Hey, hey. Adesso basta, finito.

0: 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce. Na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ni dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
1: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa rohelepe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

0: the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognised the day.
1: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership. And gender-based violence is still a reality for far too many.
0: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023 when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
1: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
0: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: V Evropském parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti předsednictva. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Desetiletí špatného hospodaření s vodou a narušování sladkovodních ekosystémů způsobily, že se lidé v Evropě i příroda kolem nás stále častěji potýkají s nedostatkem vody. Řeky a mokřady vysychají a čerpání podzemních vod nabralo neudržitelné tempo. Budou-li teploty vlivem změny klimatu dál růst, musíme počítat s tím, že se stenčování vodních zdrojů jen tak nezastaví. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě budeme mluvit o společné vodní politice Evropské unie. Nemalou část území i obyvatelstva Evropské unie v současnosti trápí nedostatek vody. Podle Evropské agentury pro životní prostředí se problém v roce 2022 týkal 34% populace a 40% plochy unie. Nejhůře zasažené jsou zpravidla země na jihu Evropy, jako je Itálie, Portugalsko, Řecko či Španělsko. Sucho se ale postupně šíří i na sever, do oblastí, kde byl donedávna vody dostatek. Příčin je několik. Nadměrné odčerpávání vody kvůli zemědělství, znečištění, stárnoucí infrastruktura a v neposlední řadě klimatická změna, která problémy ještě násobí. Výsledkem je, že období sucha jsou častější a intenzivnější. Již zmíněná Evropská agentura pro životní prostředí ve své nedávné studii uvádí, že jen zhruba třetina povrchových vod v Evropě se nachází v dobrém stavu. Jejich hlavními znečišťovateli jsou zemědělství a uhelné elektrárny. Nedostatek vody má přitom dalekosáhlé ekonomické důsledky. Evropská centrální banka varuje, že sucha, jež postihnou zejména zemědělství, výrobní odvětví a energetiku, by mohla způsobit propad hospodářského výkonu eurozóny až o 15%. Evropská komise se rozhodla na rostoucí krizi zareagovat několika opatřeními. Základem vodní politiky Evropské unie je rámcová směrnice o vodě z roku 2000. Ta zavedla povinnost využívat vodní zdroje udržitelně a chránit je. Ukládá členským státům, aby se řídili plánem povodí a v oblastech ohrožených suchem také zvláštním plánem pro zvládání sucha. K dalším opatřením patří podpora recyklace vody v zemědělství a odstranění úniků vody v rozvodných sítích. Vyjmenované dosavadní kroky ovšem nestačí. Evropská agentura pro životní prostředí například nedávno apelovala na to, aby se striktněji prováděly stávající směrnice. Zásadním způsobem se změnily zemědělské praktiky, omezilo další znečišťování a obnovily ekosystémy. Nedostatek vody a sucho řadí k prioritním tématům, jež je nutné řešit i Zelená dohoda pro Evropu. Díky tomu se jim věnuje i několik důležitých unijních strategií pro klima. V neposlední řadě pak Unie poskytuje členským státům na boj s nedostatkem vody a suchem finanční podporu. Přes 300 projektů už tak například získali prostředky z fondů na výzkum a inovace pod hlavičkou programů Horizont 2000 a Horizont Evropa. Evropský parlament hraje při utváření vodní politiky klíčovou úlohu. Opakovaně hlasitě volá po tom, aby se nedostatek vody řešil komplexně. Europoslanci žádají, aby se zvýšily investice do vodní infrastruktury, přísněji se vymáhaly předpisy a aby se upřednostňovala řešení, jež jsou blízká přírodě, například obnovy mokřadů. Dále parlament přednedávnem důrazně připomněl, že ochrana vodních zdrojů není důležitá jen kvůli veřejnému zdraví a životnímu prostředí, ale také kvůli výrobě elektrické energie, zemědělství a potravinovému zabezpečení. Mimo to se zasazuje o urychlené schválení nařízení o obnově přírody. To si klade 3 cíle. Obnovit poškozené ekosystémy, navrátit půdě schopnost zadržovat vodu a zmírnit riziko povodní. V souvislosti s efektivním využíváním vody chtějí poslanci zavést závazné cíle, vztahující se navíc na všechny způsoby využití. A také podniknout další kroky, jež omezí znečištění způsobené chemikáliemi, léky, bakteriemi s antibiotickou rezistencí, mikroplasty, chemickými pesticidy a hnojivy. Hospodaření s vodou a odolnost celého systému pak musí být přeshraniční záležitostí. Mimo jiné proto, že mnohé z evropských řek a jezer sahají na území několika států. Je třeba investovat do vodohospodářské infrastruktury a inteligentních monitorovacích systémů, s nimiž bude možné sledovat kvalitu a využívání vody v reálném čase. Proto poslanci v rámci jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu na roky 2028 až 2034 navrhují zřídit zvláštní samostatný fond, z něhož by se financovalo zlepšování vodohospodářské odolnosti v regionech, v níž nedostatek vody hrozí nejvíc. Vodohospodářské krizi musíme čelit společně. Politici musí prosazovat udržitelné vodní hospodářství a vymáhat platné předpisy. Zatímco v průmyslu je nutné investovat do technologií, jež jsou efektivní z hlediska nakládání s vodou a jež snižují míru znečištění. I my ostatní můžeme přispět. Třeba tím, že ve svém každodenním životě nebudeme vodou plýtvat a podpoříme některou z iniciativ, jež se snaží cenné zdroje vody chránit. Evropský parlament bude v ochraně našich vod pokračovat. A měl by to udělat i každý z nás. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
4: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 euro da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
0: Questo episodio della serie Storia e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
5: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
0: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno 4 obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
5: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. 3 anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
6: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
5: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
6: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. Due regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
5: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
6: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
5: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
6: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
5: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
6: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
5: una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
6: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
7: Le médiateur européen est un organe indépendant et impartial qui aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Il enquête sur les cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de l'Union et sert ainsi d'intermédiaire entre les citoyens et les institutions européennes. Le terme de médiateur désigne à la fois l'organe et la personne à la tête de ce bureau indépendant. Chaque année, le médiateur ou la médiatrice rend compte de ses activités au Parlement et présente un rapport aux députés. Le médiateur est élu par le Parlement européen pour un mandat renouvelable de 5 ans. Depuis décembre 2024, il s'agit de Teresa Anginio, experte indépendante en droit de l'homme et chercheuse universitaire. Elle est également membre du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude et anciennement médiatrice adjointe du Portugal. Avant elle, c'était Emily O'Reilly, ancienne journaliste originaire d'Irlande, qui occupait le poste de médiatrice européenne depuis juillet 2013. Vous vous demandez sans doute ce que couvre ce terme général de mauvaise administration. Eh bien, cela concerne notamment les irrégularités administratives, les traitements injustes et les cas de discrimination, mais également les abus de pouvoir, les politiques de recrutement, ou encore l'absence de réponse ou le refus d'accès à des informations d'intérêt public. Attention toutefois, le plaignant doit d'abord avoir contacté l'institution concernée pour tenter de résoudre le problème avant de faire appel au médiateur si la situation ne se débloque pas. Il peut introduire sa requête dans l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Organe impartial, le médiateur ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement et d'aucune organisation. Il peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative, mais il ne peut pas enquêter sur des faits qui font l'objet de procédures judiciaires. Dans des circonstances exceptionnelles et à la requête du Parlement européen, le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Et comment intervient-il alors ce médiateur? Tout d'abord, un moyen très simple de résoudre un problème peut simplement être de prévenir et d'informer l'institution concernée. Si cela ne suffit pas, le médiateur s'efforce de parvenir à un accord amiable afin de remédier à la situation. En cas d'échec, il peut adresser des recommandations à l'institution. Si cette dernière n'accepte pas les recommandations, le médiateur européen peut soumettre un rapport spécial au Parlement européen qui doit alors prendre les mesures nécessaires. Prenons un exemple datant de juillet 2024. Dans le cadre de 5 enquêtes distinctes, la médiatrice de l'époque, Emily O'Reilly, a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l'Office européen de sélection du personnel, plus connu sous le nom d'EPSO, dans la manière dont il a traité des plaintes relatives à ses tests de recrutement en ligne. Les candidats se sont notamment plaints de problèmes pour lancer les tests, d'un mauvais fonctionnement des outils sur la plateforme de tests et de délais d'attente excessivement longs. Dans l'une des enquêtes, la médiatrice a suggéré à l'EPSO d'examiner s'il était possible de vérifier rétroactivement les aspects techniques d'un test passé, y compris le fonctionnement des différents outils, en consultant les registres techniques. L'EPSO devrait, dans la mesure du possible, insister pour que cette fonctionnalité soit incluse dans le prochain contrat qui sera conclu avec le fournisseur de services de tests à distance. Dans les 4 autres enquêtes, Emily O'Reilly a demandé à l'EPSO d'entrer en contact avec les plaignants afin de trouver une solution appropriée et équitable adaptée à chaque situation. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des enquêtes relatives à des plaintes spécifiques, le médiateur européen a également le pouvoir de travailler de façon proactive sur des questions stratégiques plus générales. Il attire l'attention sur des aspects d'intérêt public et examine des questions concernant les institutions de l'Union et le processus décisionnel démocratique. Reprenons notre exemple concernant l'EPSO. La médiatrice a mené ses 5 enquêtes en même temps qu'une autre enquête, de sa propre initiative, sur l'utilisation des tests à distance par l'EPSO. Dans les conclusions de cette enquête, elle a suggéré à l'EPSO de veiller à ce que les exigences techniques ne désavantagent pas certains candidats ou ne les empêchent pas de passer des tests à distance, mais aussi de veiller à ce que les candidats aient accès aux instructions sur le dépannage et sur le dépôt d'une plainte pendant les tests, et de revoir ses lignes directrices relatives au dépôt d'une plainte. Emily O'Reilly a également suggéré à l'EPSO de faire en sorte que les candidats puissent à nouveau passer des tests dans des centres physiques s'ils ne parvenaient pas à remédier au problème d'égalité des chances lié aux tests à distance. Notons toutefois que le médiateur européen ne peut pas enquêter sur des plaintes concernant les administrations nationales, régionales ou locales des États membres, même lorsque ces plaintes ont trait à des questions relatives à l'Union. Dans ce cas, les médiateurs nationaux ou régionaux peuvent être plus indiqués. Chaque année, le bureau du médiateur traite plus de 700 plaintes provenant de toute l'Union européenne et ouvre plus de 350 enquêtes. Il aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
8: Kvinnlig könsstympning. De här orden gör oss alldeles iskalla. Och ändå är dessa barbariska sedvänjor inte bara mardrömmar. Det är faktiskt mycket vanligare än man tror. Det exakta antalet flickor och kvinnor i världen som har utsatts för könsstympning är fortfarande okänt. Men enligt UNICEF har minst 200 miljoner flickor och kvinnor i 31 länder blivit stympade. 4 miljoner flickor löper varje år risk att könsstympas. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på den barbariska sedvänjan kvinnlig könsstympning. Det här vill Europaparlamentet få ett slut på. Vad är kvinnlig könsstympning? Kvinnlig könsstympning är ett samlingsbegrepp som täcker alla ingrepp som avsiktligt förändrar eller orsakar skada på de kvinnliga könsorganen utan att ha ett medicinskt syfte. Förövarna rättfärdigar sig med att det görs av kulturella, religiösa och sociala skäl. Offren är vanligtvis unga flickor mellan spädbarnsålder och 15 års ålder. Den här könsstympningen kan förståeligt nog få allvarliga, omedelbara och långsiktiga konsekvenser för offrens hälsa och välbefinnande. Dessutom har sedvänjan inga som helst fördelar för hälsan. Den är vanligast i Afrika, men förekommer också i länder i Mellanöstern och Asien. Rapporter om de här skadliga ingreppen visar att de sker närmare oss än vi tror. Man har nämligen identifierat offer, eller eventuella offer, i åtminstone 16 EU-länder. Tyvärr finns det ingen officiell EU-statistik över antalet fall i Europa. Men vi vet ändå med säkerhet att miljontals kvinnor och flickor befinner sig i riskzonen. Trots att kvinnlig könsstympning har minskat de senaste 30 åren har man inte gjort framsteg i alla länder och minskningstakten har varit ojämn. FN har klassat kvinnlig könsstympning som en skadlig sedvänja som ska vara helt och hållet utrotad senast 2030. För att uppnå det här målet har FN utsett den 6 februari till den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. På så sätt vill man höja folks medvetenhet om den här skadliga sedvänjan. Men det är inte bara FN som kämpar mot kvinnlig könsstympning, utan det gör också Europarådet. 2017 antog nämligen Europarådet Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Det här är det första avtalet som erkänner att det förekommer kvinnlig könsstympning i Europa. Det innehåller ett antal särskilda skyldigheter som ska förebygga och bekämpa könsstympning och se till att offren tas om hand. Konventionen trädde efter många år slutligen i kraft den 1 oktober 2023. Vi ska nu ta oss en närmare titt på EUs lagförslag, vad som redan gjorts politiskt och vilka planer som finns. Det råder inga tvivel om var EU står i frågan om kvinnlig könsstympning. Könsstympning är ett övergrepp mot barn och en form av könsrelaterat våld, något som EU har åtagit sig att utrota. Dessutom kränker könsstympningen flera mänskliga rättigheter, bland annat rätten till hälsa, rätten att inte utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, samt rätten till liv i de fall då förfarandet leder till döden. De här grundläggande mänskliga rättigheterna finns inskrivna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det blir ännu svårare att övervaka den här sedvänjan i ett sammanhang där människor migrerar. Varje år söker omkring 20 000 kvinnor och flickor från länder där könsstympning tillämpas asyl i EU-länderna. Uppskattningsvis har 1 000 asylansökningar direkt koppling till kvinnlig könsstympning. Den här siffran har ökat kontinuerligt sedan 2008. EUs direktiv om mottagningsförhållanden för asylsökande lyfter man fram de här offren som bland de mest sårbara asylsökandena. Det är utan tvekan viktigt att vi skyddar tänkbara offer, men hur är det med de som redan utsatts för kvinnlig könsstympning? Även om EU i dagsläget inte har några möjligheter att med lag skydda kvinnor från våld, finns det rättsligt stöd att få på ett antal områden. Direktivet om brottsoffers rättigheter säger till exempel att stödtjänster måste erbjudas personer som utsatts för våld, bland annat kvinnlig könsstympning. Det slutliga målet är att ge våra samhällen kraft att jobba för en hållbar kulturell förändring på lång sikt. Det här är det enda sättet att få slut på den här sedvänjan för gott. EU gör insatser mot kvinnlig könsstympning på alla politikområden, men mycket av det som måste ske genast ligger på EU-länderna själva. Det här gäller i högsta grad åtal mot förövarna. I dagsläget är kvinnlig könsstympning straffbart enligt nationell lag i alla EU-länderna, antingen som en specifik brottshandling eller som en handling som orsakar kroppslig skada. Med tanke på att sedvänjan har en känslig karaktär är det dock i mycket få fall som talan faktiskt väcks vid domstol. Europaparlamentet har sedan 2001 arbetat för att förövarna ska ställas inför rätta, och man har gjort framsteg. Det är numera en av EUs prioriteringar att stödja EU-länderna i arbetet med att lagföra förövarna. Parlamentet har haft en framträdande roll när det gäller att göra människor mer medvetna om sedvänjan, bland annat genom arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det här har lett till att kvinnlig könsstympning har hamnat högst upp på den internationella dagordningen. Det krävs en tredelad strategi, nämligen förebyggande, skydd och lagföring, för att uppnå målet att utrota sedvänjan till 2030. Vi har en lång väg att gå, men budskapet är i alla fall tydligt. Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
9: Gli insetti impollinatori come api, farfalle e coleotteri svolgono un ruolo cruciale nel nostro ecosistema. Ma i pericoli a cui sono esposti in tutto il mondo sono numerosi, dai cambiamenti climatici alla perdita di habitat, ai pesticidi e fino alle monocolture intensive. Queste minacce stanno portando a un rapido declino del numero di esemplari, sia selvatici che gestiti, nonostante la loro sopravvivenza sia fondamentale per il nostro benessere e per la natura. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle misure messe in atto dall'Unione Europea per proteggere queste piccole creature.
10: Quasi il 90% delle specie di piante fiorite selvatiche del mondo dipende del tutto, o almeno in parte, dall'impollinazione animale. Lo stesso vale anche per il 75% delle colture alimentari e per il 35% dei terreni agricoli a livello mondiale. Gli impollinatori non solo contribuiscono direttamente alla sicurezza alimentare, ma sono anche fondamentali per la conservazione della biodiversità. Secondo alcune stime, sull'intera produzione agricola annuale dell'Unione Europea, 15 miliardi di euro sono direttamente attribuibili a loro.
9: Gli impollinatori svolgono un ruolo cruciale per la riproduzione delle piante, in quanto aiutano a trasferire il polline dalle parti maschili dei fiori a quelle femminili di altri fiori. L'impollinazione può avvenire anche in altri modi, per esempio attraverso il polline trasportato dal vento e dall'acqua, ma gli animali, e in particolare insetti come api, farfalle e sirfidi, sono tra i vettori più importanti ed efficaci.
10: Farfalle, uccelli e persino pipistrelli. Gli impollinatori sono tanti e di varie specie, ma al primo posto ci sono le api, di cui in tutto il mondo si contano tra le 25.000 e le 30.000 specie. Secondo la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, gli impollinatori sono fondamentali sotto diversi punti di vista, da quello sociale a quello economico e a quello ecologico. Eppure in tutto il mondo sono esposti a numerosi pericoli come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat, i pesticidi, le malattie e l'agricoltura intensiva, che ne stanno causando il rapido declino.
9: Negli ultimi anni il numero di impollinatori a livello mondiale è diminuito drasticamente, una tendenza che costituisce una grave minaccia per gli ecosistemi, la produttività agricola e il benessere degli esseri umani. Data l'urgenza della questione, l'Unione Europea ha lanciato una serie di iniziative volte a fermarne il declino e a favorirne la conservazione.
10: Le azioni messe in campo dall'Unione non si limitano alle misure politiche, ma prevedono anche il coinvolgimento attivo del settore pubblico e di tutte le parti interessate. Nel 2022 l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Salviamo api e agricoltori ha raccolto più di 1.100.000 firme, a dimostrazione dell'ampio sostegno del pubblico alle misure per proteggere gli impollinatori e promuovere pratiche agricole sostenibili. L'iniziativa in questione, la settima a soddisfare tutti i requisiti necessari per essere sottoposta alla Commissione europea, chiede tagli significativi all'uso dei pesticidi e un sostegno mirato agli agricoltori nel passaggio a pratiche agricole sostenibili.
9: Nel 2020 la Commissione ha adottato la Strategia europea sulla biodiversità per il 2030. Si tratta di un piano di ampio spettro, ambizioso e a lungo termine, che punta a proteggere la natura e invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi. L'Unione vanta anche un quadro politico consolidato in materia di biodiversità, che ha già prodotto risultati positivi in tutto il continente. Al centro ci sono la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, che insieme hanno permesso di realizzare la più grande rete di aree protette al mondo, nota come Natura 2000.
10: Nel dicembre 2019, nella sua risoluzione sull'iniziativa a favore degli impollinatori presentata dalla Commissione, il Parlamento ha chiesto di definire un programma di azione su vasta scala, dotato di risorse sufficienti. Ha anche chiesto di introdurre obiettivi comuni e vincolanti per la riduzione dei pesticidi nel quadro della revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile di queste sostanze e ha invitato la Commissione a estendere il divieto attualmente in vigore per tre tipi di insetticidi neonicotinoidi e a tutti i pesticidi della stessa categoria.
9: Ma eliminare del tutto i pesticidi, anche se in modo graduale, non è facile. Nel giugno 2022 la Commissione ha proposto un regolamento che puntava a ridurne l'uso. Il documento, presentato nel quadro del Green Deal europeo, è stato fortemente contestato dall'industria dei pesticidi e dalle organizzazioni del settore agricolo-industriale. La proposta è stata successivamente ridimensionata e alla fine, nel novembre 2023, non ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli in Parlamento. Spetterà ora al nuovo Parlamento e alla nuova Commissione dialogare con i Paesi membri per trovare una soluzione che permetta di salvare gli insetti impollinatori.
10: La sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori è un elemento essenziale nella lotta contro la fame nel mondo e proteggere la biodiversità tra queste specie è fondamentale per creare ecosistemi agricoli resilienti e adattarsi ai cambiamenti climatici.
9: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
11: Maria Corina Machado en Edmundo González Urrutia winnen dit jaar de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Maria Corina Machado is de leider van de democratische beweging in Venezuela en Edmundo González Urrutia is de democratisch verkozen president van het land. Samen vertegenwoordigen ze alle Venezolanen, in hun land en daarbuiten, die strijden voor het herstel van de democratie en de vrijheid. Machado won de presidentiële voorverkiezingen in 2023. Ze had dus de kans moeten krijgen om zich voor de democratische oppositie kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van 2024. Het Venezolaanse regime besloot echter willekeurig haar te verbieden nog een openbaar ambt te bekleden. Daarna werd González naar voren geschoven als kandidaat voor de oppositie. In de aanloop naar de verkiezingen van juli 2024 werd in het hele land repressief opgetreden. Zo werden kandidaten uitgesloten en vonden er aanhoudingen en mensenrechten schendingen plaats. De huidige president van Venezuela, Nicolas Maduro, eiste de overwinning op na de verkiezingen, maar de uitslag werd betwist door onafhankelijke waarnemers, onder meer van de Verenigde Naties. In een resolutie van september 2024 erkende het Europees Parlement González als de rechtmatige president van Venezuela. In een klimaat van protesten en politieke onderdrukking vreesde Machado voor haar leven en ze besloot onder te duiken. Op 2 september 2024 vaardigde een Venezolaanse rechter een aanhoudingsbevel uit tegen González, wat de internationale gemeenschap veroordeelde. Hij vluchtte naar Spanje, waar hij asiel kreeg. De andere finalisten waren de organisaties Women Wage Peace en Women of the Sun en hun oprichtsters, die vrede in het Midden-Oosten willen bevorderen. En Gubat Ibadolu, een Azerbeidzjaanse academicus en anticorruptieactivist. In 2023 werd hij gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de olie- en gasindustrie in zijn land en een liefdadigheidsinstelling had opgericht om gestolen overheidsmiddelen terug te geven. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
12: Schengen.
15: The Schengen area, in its current shape, covers the territories of 27 European countries, including 23 EU member states, as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. In the Schengen area, it is possible to travel freely from one country to another without being subjected to any border checks, regardless of what kind of border is crossed, land, sea, or air. One therefore has to pass through border controls only when crossing an external border between a Schengen member state and a third country, for instance, between Poland and Ukraine. Several new members have joined the Schengen area recently. Croatia just joined the Schengen area on the 1st of January 2023. In addition, EU countries decided unanimously at the end of 2023 to give the green light for the removal of border controls with Bulgaria and Romania at the EU's internal air and maritime borders. This will take effect as of the 31st of March 2024. However, the decision on lifting controls at the land borders will be made at a later stage. This means that only two EU countries are not part of the Schengen area. These countries are Ireland and Cyprus. Cyprus is currently undergoing an evaluation process that assesses if the country fulfills all the required criteria to join the borderless zone. Meanwhile, although Ireland is not legally bound to join the Schengen area, it may request to do so at any time.
16: Libre circulation des personnes.
12: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
12: Schengen. It's based on co-decision.
17: Problems at the border.
18: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
17: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
15: However, it is important to note that all EU citizens have the right to free movement, regardless of whether they are nationals of a country which has joined the Schengen area or not. Therefore, when crossing a border between an EU member state belonging to Schengen and an EU member state which is not part of Schengen, EU citizens will, in principle, be subjected only to a marginal border check with the aim of verifying their identity. As far as third country nationals are concerned, the Schengen states have harmonized conditions and procedures for obtaining short-stay visas, which allow their holders to move freely within the Schengen area during a period of up to 3 months, per 6 month period. Not all third country nationals are required to apply for Schengen visas though. For example, American or Australian citizens are exempt from this.
12: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengen.
12: Schengen.
15: Schengen does not mean an unconditional removal of all sorts of controls related to travel. In this respect, it is crucial to have in mind the difference between border checks and security checks. The latter are performed for security reasons, for instance, at the airport, and also apply to passengers who are travelling within the Schengen area. A passenger may also be required to show a document certifying their identity, to prove they are the lawful owner of their ticket. At the same time, it is worth mentioning here that, exceptionally, border controls may be temporarily reintroduced by a Schengen state if it has established a serious threat to its public policy or internal security. This option has been applied several times in practice. For example, when France reinstated border controls due to terrorist threats. For instance, when France reinstated border controls due to terrorist threats.
13: Schengen.
15: Thus, Schengen is not only about facilitating travel, but also about keeping the entire area secure. The Schengen Information System is a specially created database which allows the police, and other competent public authorities, to enter and verify information about, among other things, people who are missing or wanted. It's a platform for cooperation between law enforcement organs from different countries, contributing to maintaining a high level of security, especially in matters concerning the external borders of the Schengen area. Now, turning to history, the origins of the Schengen area date back to 1985, when five EU countries decided to abolish internal border controls. The initiative falls within the context of fostering European integration after the Second World War, and was aimed at building mutual trust by removing borders. The name of the area itself comes from the Commune of Schengen in Luxembourg, where the original agreement was signed by the founding signatory states. The Schengen Acquis is the overall set of what nowadays consists of the Schengen agreements and related provisions. It has been a key part of EU law for about 25 years now, after being incorporated into the framework of EU law by the Treaty of Amsterdam. Nowadays, almost 40 years after the Schengen Agreement was signed, more than 400 million people living within the Schengen area can travel freely. Schengen not only facilitates the movement of people, be it for business or recreational purposes, it also gives a boost to the European economy, improving our day-to-day quality of life. It therefore constitutes one of the greatest achievements of the European integration project.
14: Banki odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Powierzamy im swoje pieniądze, zaciągamy w nich pożyczki, gdy chcemy kupić mieszkanie lub dom i korzystamy z nich, by przelewać pieniądze. My liczymy na to, że banki, w których trzymamy nasze pieniądze, pomogą nam nimi zarządzać. A Unia polega na własnych bankach i powierza im konkretne zadania i cele do osiągnięcia. Pewnie obiła Ci się o uszy nazwa Europejski Bank Centralny, ale czy wiesz, jak jego decyzje wpływają na zasobność Twojego portfela? A czy wiesz, że istnieje również Europejski Bank Inwestycyjny, który ma inne zadania? Przyjrzyjmy się im bliżej. Po pierwsze, porozmawiajmy o lokalizacji. Europejski Bank Centralny, w skrócie EBC, ma siedzibę we Frankfurcie. Frankfurt jest najważniejszym ośrodkiem finansowym Niemiec. We Frankfurcie znajduje się też największe lotnisko w kraju. To sprawia, że jest to idealne miejsce na podróże krajowe i międzynarodowe, w tym podróże służbowe. To nie przypadek, że Unia wybrała Frankfurt jako bazę dla tej ważnej instytucji finansowej. To samo dotyczy siedziby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EBI. Mieści się on z kolei w Luksemburgu, ważnym międzynarodowym centrum finansowym. Luksemburg jest członkiem założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii. Jaka jest rola tych dwóch dużych instytucji finansowych? Europejski Bank Centralny dba o euro. Współpracuje przy tym z krajowymi bankami centralnymi krajów, które używają euro jako swojej waluty. Opracowuje i wdraża politykę pieniężną w całej strefie euro. Musi utrzymywać ceny na stabilnym poziomie i dążyć do inflacji na poziomie 2%. Dlaczego 2%? Ponieważ zarówno wysoka, jak i niska inflacja może w dłuższej perspektywie zaszkodzić gospodarce. Kiedy inflacja jest wysoka, ceny szybko rosną, a portfele nam pustoszeją. Jeśli inflacja będzie stale wysoka, nie będziemy mogli kupić takiej samej ilości towarów i usług jak wcześniej. Dlatego w interesie systemu euro leży to, by utrzymać

0: completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo, i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1.200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1.500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
1: Carlos Ferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
2: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
1: Non ne abbiamo parlato abbastanza,
2: 50 minuti che
1: no, esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
2: Molto
1: istituzionale, perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
3: Guarda come lo dice emozionato.
1: Ma come dice emozionato?
2: Lui ha un che di sì, sei euregio più che italiano.
1: Tirolese, ci ha raccontato comunque, tra le varie cose, che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
2: Sì.
1: E chi se non lui potrebbe dirlo che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea. E quindi ci dà una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
3: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
2: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
3: con Padua che deve ogni volta aprire
2: all'americana. Sì,
3: la
2: ho visto
3: postale.
2: Un PDF.
3: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
2: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
3: sì,
2: lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog.
3: Esatto,
2: inquiniamo.
3: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere. Qual è il
1: però
3: il
1: ne riceviamo tante.
3: Però noi abbiamo la casella più grossa,
2: corposa,
3: diciamo,
2: sì.
3: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro 2 mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
2: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo e terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
3: Che bello, ma... se il CETA non passava.
2: No, invece magari sai, queste doti di...
1: magari è leggente, capisci?
2: Può essere,
1: potrebbe aiutarci a trovare il futuro dell'Unione Europea.
2: Sì, certo.
1: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, ma torniamo la settimana prossima.
2: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
1: che non è in sciopero.
2: Non ha scioperato, grazie. Dai, sta mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
1: Alice Plata,
3: che
1: la nostra
3: medica
1: regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi, appunto, del Parlamento Europeo.
2: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
1: Alla buona serata, ciao.
2: Ciao.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
14: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni, sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi, però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carles Puigdemont è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carles Puigdemont? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
15: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a 4 ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
5: Eurofonica. Puigdemont però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
8: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichelle Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia è il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i Pazzi, famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I Pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà i referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio, il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De Andrea. La protagonista questa volta è Carmen Lamela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. Lamela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure Lamela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della Congiura delle Polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
9: L'Union européenne prend le changement climatique très au sérieux. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Or, le dioxyde de carbone, dont le symbole est CO2, est l'un des principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Et l'Union européenne est aujourd'hui le troisième émetteur de CO2 au monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous mettrons en lumière les efforts déployés par l'Union pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Mais d'abord, qu'est-ce que l'effet de serre? Voici très schématiquement comment il fonctionne. Le soleil émet des rayons qui chauffent la Terre. L'atmosphère et la surface terrestre les réfléchissent sous forme de rayonnement infrarouge. Mais les nuages et les gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone et le méthane interceptent ces infrarouges et les renvoient en grande partie vers le sol. Résultat, l'énergie est piégée. Ce phénomène naturel, c'est l'effet de serre. Très utile, il permettait jusqu'à présent d'obtenir une température moyenne d'environ 15 degrés sur la planète. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dues aux activités humaines, une plus grande partie de rayonnement infrarouge est interceptée. Conséquence, la température de l'atmosphère augmente et le climat change. Les institutions européennes sont mobilisées pour réduire les émissions de CO2 et peuvent jouer sur plusieurs leviers d'action. Arrêtons-nous sur certains d'entre eux. Premièrement, l'Union européenne dispose d'un système d'échange de quotas d'émissions. Ce système d'échange est le premier grand marché de carbone au monde. Il oblige plus de 11 000 centrales électriques et installations industrielles européennes à disposer d'un permis pour chaque tonne de dioxyde de carbone qu'elles émettent. Ces permis d'émission, les entreprises les achètent aux enchères. Le système d'échange de quotas d'émissions est fait pour inciter les entreprises à émettre moins de CO2. Moins elles polluent, moins elles payent. C'est le système de pollueur-payeur. Ce système a été perfectionné récemment et comprend désormais deux fonds. Un fonds pour l'innovation qui soutient financièrement les énergies renouvelables, mais aussi le captage et le stockage du carbone, et un fonds pour la modernisation qui permet de rénover les systèmes d'énergie des pays de l'Union les moins riches. Deuxième outil de lutte contre les émissions de dioxyde de carbone, les forêts. En effet, les forêts et autres surfaces boisées couvrent 43% du territoire européen et absorbent l'équivalent de 9% des émissions totales de gaz à effet de serre produites dans l'Union européenne. Ainsi, nos forêts jouent un rôle majeur en capturant le CO2 présent dans l'atmosphère qui, sans cela, contribuerait au réchauffement climatique. Une loi européenne définit les engagements des pays dans le secteur de l'utilisation des terres et des forêts. Chaque pays a des engagements à respecter et doit tenir la comptabilité des émissions et des absorptions de ce domaine. Troisièmement, plusieurs lois européennes sur les énergies propres sont en vigueur depuis fin 2018, avec à la clé la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Quelques exemples. Les nouvelles règles doivent permettre de réduire la consommation d'énergie en Europe et de lutter contre la précarité énergétique. Puis, grâce à ces mesures, l'Union pourra décarboner son parc immobilier. De plus, une loi sur les énergies renouvelables a pour but d'accélérer le passage aux énergies renouvelables en Europe. Éolien, solaire, hydroélectricité, force marémotrice, géothermie, biomasse ou encore biocarburant. Enfin, des règles sont mises en place pour piloter le tout, avec des mécanismes de contrôle pour s'assurer que tout se passe comme prévu et adapter les mesures prises si besoin est. Les Européens pourraient bien profiter de l'arrivée d'une nouvelle économie innovante, dynamique, compétitive et solidaire. En bref, la transition vers une économie neutre pour le climat, ce sont des choix plus écologiques et donc des modes de vie plus sains. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
12: Laureata Nagrody imienia Sacharowa Parlamentu Europejskiego za wolność myśli za 2024 rok są Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia. Maria Corina Machado jest przywódczynią sił demokratycznych w Wenezueli. Nowo wybrany prezydent Edmundo González Urrutia reprezentuje wszystkich Wenezuelczyków w kraju i poza nim, którzy walczą o przywrócenie wolności i demokracji. Maria Corina Machado wygrała prawybory w 2023 roku. Powinna więc kandydować w wyborach prezydenckich w 2024 roku jako kandydatka opozycji demokratycznej. Jednak po tym, jak reżim wenezuelski arbitralnie pozbawił ją prawa pełnienia funkcji publicznych, kandydatem został Edmundo González Urrutia. W okresie poprzedzającym wybory w lipcu 2024 roku doszło do powszechnych represji, w tym unieważniania kandydatur, aresztowań i naruszeń praw człowieka. Urzędujący prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro, ogłosił zwycięstwo w wyborach, ale wyniki zakwestionowali niezależni obserwatorzy, w tym ONZ. Parlament Europejski w rezolucji z września 2024 roku za prawowitego prezydenta Wenezueli uznał Edmunda Gonzaleza Urrutię. Ze względu na protesty i represje polityczne, Maria Corina Machado ukrywała się, obawiając się o swoje życie. 2 września 2024 roku sąd wenezuelski wydał nakaz aresztowania wobec Edmunda Gonzaleza Urrutii, co potępiła społeczność międzynarodowa. Przeniósł się do Hiszpanii, gdzie otrzymał azyl. Pozostałymi dwoma finalistami byli izraelska organizacja Women Wage Peace, kobiety niosą pokój, i palestyńska organizacja Women of the Sun, kobiety słońca, oraz ich współzałożycielki, których celem jest promowanie pokoju na Bliskim Wschodzie. A także dr Gubat Ibadoglu, azerbejdżański naukowiec i działacz antykorupcyjny, aresztowany w 2023 roku po tym, jak skrytykował azerbejdżański przemysł naftowy i gazowy i założył organizację non-profit, mającą na celu odzyskanie skradzionych zasobów publicznych. Parlament Europejski przyznaje Nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
16: Alcide De Gasperi era un visionario.
17: Alcide De Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
16: Nato in Trentino.
17: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946. Na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie, v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen. Realizzeremo la sua visione. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
18: Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego nie tylko debatują i głosują. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi ich pracy – obowiązkom sprawozdawców. Po tym, jak Komisja Europejska przedłoży Parlamentowi nowy projekt przepisów, rozpoczynają się prace w Komisji Parlamentarnej. Wybór komisji zależy od tego, czego dotyczą przepisy. Na przykład, jeżeli wniosek dotyczy transportu zwierząt gospodarskich, trafi on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie komisja wyznacza sprawozdawcę, który jest swojego rodzaju kierownikiem projektu. Sporządza on sprawozdanie w sprawie wniosku. Może w nim zaproponować poprawki, to znaczy usunięcie, zmiany lub dodanie fragmentów tekstu. Sprawozdawca musi przede wszystkim dobrze przygotować się do pracy. Oczywiście nie jest pozostawiony sam sobie. Pomagają mu inni posłowie oraz komisja, w której zasiada. Aby uzyskać pełniejszy ogląd na daną sprawę, może zwrócić się o pomoc do ekspertów zewnętrznych lub specjalistów z innych instytucji unijnych. Sprawozdawca sporządza jak najbardziej szczegółowe i dogłębne sprawozdanie. Uwzględnia w nim wszystkie możliwe konsekwencje przyjęcia nowego prawa. Bierze pod uwagę każdą możliwość interpretacji, analizuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Dlatego jego praca jest bardzo ważna. Nad sprawozdaniem dyskutuje właściwa komisja parlamentarna. Może je zmieniać, a nawet zlecić jego napisanie od nowa. Kiedy wreszcie je przyjmie, sprawozdawca przedstawia efekt końcowy na posiedzeniu plenarnym parlamentu. Sprawozdanie zawiera uzasadnienie, projekt rezolucji ustawodawczej i poprawki, które poddaje się pod głosowanie. Oczywiście parlament może odrzucić sprawozdanie, ale jeśli je przyjmie, jest to w dużej mierze zasługa sprawozdawcy. Zastanawiacie pewnie, jak wybiera się sprawozdawców. Decyzja, komu powierzyć tę delikatną misję, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, grupy polityczne umawiają się między sobą i proponują, kto będzie sprawozdawcą w danej kwestii. W rzadkich przypadkach komisja wyznacza dwóch współsprawozdawców, którzy zajmują się tą samą sprawą. Było tak chociażby w przypadku sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Po drugie, grupy polityczne ustanowiły system punktowy. Każda z grup dysponuje określoną liczbą punktów. Im grupa jest liczniejsza, tym więcej punktów ma do dyspozycji. Grupy licytują, która z nich przeznaczy więcej punktów na dane sprawozdanie. Sprawozdawcą zostaje posłów z grupy, która zwycięży w licytacji. Oczywiście ważne są również kompetencje posła i jego zainteresowanie tematem. To jednak nie wszystko. Czasami komisja, której powierzono sprawę, prosi inną komisję o opinię. Zdarza się też, że jakaś komisja chce wypowiedzieć się na temat sprawozdania powierzonego drugiej komisji. Komisje te mogą zwrócić się do przewodniczącego parlamentu, aby wyznaczył jedną komisję jako komisję przedmiotowo właściwą, a drugą jako komisję opiniodawczą. Komisja opiniodawcza mianuje następnie własnego sprawozdawcę. Wróćmy na chwilę do naszego wniosku w sprawie transportu zwierząt gospodarskich. Komisją przedmiotowo właściwą byłaby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Transportu i Turystyki mogłaby jednak zostać poproszona o przygotowanie opinii. Wyznaczyłaby wówczas własnego sprawozdawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego już sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Pracowało nad nim troje sprawozdawców z trzech komisji opiniodawczych. Dlatego sprawozdanie, które parlament przyjął na posiedzeniu plenarnym w marcu 2024 roku, jest dziełem co najmniej pięciu sprawozdawców. Poza tym w parlamencie mamy kontrsprawozdawców. Wyznaczają ich grupy polityczne, które chcą monitorować postęp prac nad sprawozdaniem. Reprezentują oni punkt widzenia grupy na dany temat. Negocjują z innymi grupami politycznymi i pomagają wypracować kompromis. Ciekawostka. Każde sprawozdanie ma oficjalną nazwę, często bardzo długą, ale jest powszechnie znany pod nazwiskiem swojego sprawozdawcy. To wyraz uznania dla ich skrupulatnej i nieocenionej pracy w Parlamencie Europejskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
19: Sugar is big business in the EU, and the sector includes sugar beet and cane growers as well as sugar manufacturers and refiners. The EU is the world's leading producer of sugar beet and one of the world's largest consumer markets for sugar manufacturers. The EU sugar market was one of the most heavily regulated agri-food markets for almost 50 years. But following the end of the quota regime in September 2017, it faces several challenges. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about the sugar sector in the European Union. Around 80% of the world's sugar comes from sugarcane. Sugarcane itself is not widely grown in the EU, but Europe still plays an important role in the global sugar market. In fact, the EU is the world's biggest producer of sugar beet, the second largest source of sugar, providing around half of the world's supply. Overall, the EU is the world's third largest producer of all sugar, after Brazil and India. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of it goes to other sectors for use in food and drink manufacturing, livestock feed, and even the production of biofuel. Production trends in the EU sugar sector have evolved in step with EU sugar policy over time. Prior to the abolition of the quota regime in September 2017, sugar was one of the most heavily regulated markets in the EU agri-food sector. The sugar quota system, which had been in place for nearly 50 years, was originally introduced with the objective of increasing sugar self-sufficiency. Any over-quota production was subject to a surplus levy. Out-of-quota production was allowed only under certain circumstances, such as for export or to produce biofuels. Recent indicators show that sugar production will continue to increase in the EU as a result of the liberalisation of the sugar market. In fact, world sugar production is likely to grow in the coming years as consumption increases in developing countries. This may, however, be affected by weather conditions and the prices of competing crops and products. In 2018, almost 19 million tons of sugar were consumed in the EU. However, this figure is projected to fall in the coming years. EU sugar production, on the other hand, which averaged 17 million tons a year from 2011 to 2016, has now risen to an estimated 21 million tons. And sugar is not the industry's only product. In addition to isoglucose, which is the main sugar substitute, it also makes molasses, beet pulp, and even provides energy in the form of electricity and biogas. Sugar beet production and processing creates jobs and plays an important role in regional development, but the long-term consequences of market liberalisation remain to be seen. The end of the quota system has removed limitations on how much EU sugar producers can put on the market, but it also leaves them vulnerable to the shifting tides of market forces. In light of this, the EU agricultural policy continues to support the sector by focusing on farmers' income and market evolution. One concrete example of this is that beet farmers can get income support in the form of direct payments that are largely decoupled from production. EU countries also have the option of providing voluntary coupled support to specific sectors in difficulty, including the sugar beet and sugar cane industries. The EU is empowered to support the sugar sector with specific market interventions, especially in the event of market failures or crises. For instance, the EU can intervene with private storage aid or additional support measures in case of price volatility or other severe market disturbances. The European Parliament has contributed to EU sugar policy reforms over the years. Following a hearing at Parliament on the future of the EU sugar market in 2016, MEPs directed a number of parliamentary questions to other EU institutions. They raised several concerns over the consequences of EU sugar policy reform, including its implications for health, price changes, trade relations, and sustainable agricultural production. A viable sugar sector can drive development in agriculture and in rural areas of the EU. The growing of sugar beet can also help sustainable agriculture as it plays an important role in crop rotation, which increases the diversity of crop production and keeps agricultural land in good condition. However, technological advances, increased use of chemicals and market conditions have put pressure on sustainable crop rotation in favour of monocultures. Environmental concerns must therefore be at the forefront of future EU agricultural policy. The transition to a post-quota sugar market is still ongoing. In order to ensure the success of this market transition, it's crucial that Parliament continues to work on economic, health, social, and environmental policy objectives relating to the EU sugar sector. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
20: Du De Daphne Caruana Galizia Prijs voor Journalistiek 2024 werd toegekend aan Lost in Europe. Dat is een grensoverschrijdend journalistiek project zonder winstoogmerk, waarbij onderzoek werd gedaan naar een tragische en dringende kwestie, namelijk de verdwijning van duizenden niet begeleide migrantenkinderen in Europa.
21: Liberté d'expression.
22: Freie Meinungsäußerung.
23: Libertà d'espression.
24: Libertà d'espressione.
25: Di la verità anche se la tua voce trema.
26: Daphne Caruana Galizia.
20: Uit dit onderzoek, dat door Lost in Europe werd geleid, is gebleken dat tussen 2021 en 2023 ruim 51.000 niet begeleide migrantenkinderen van de radar zijn verdwenen nadat ze in Europa waren aangekomen. Voor het onderzoek hebben mediaorganisaties uit Duitsland, Italië, Griekenland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk samengewerkt. Zo brachten ze een gebrek aan rapportage en gegevens over vermiste niet begeleide kinderen aan het licht. De cijfers zijn verbijsterend. Sinds 2021 zijn er elke dag gemiddeld bijna 47 migrantenkinderen verdwenen. Lost in Europe verzamelde gegevens uit 31 landen en onthulde dat er van tienduizenden van hen geen spoor meer is. Helaas zijn vele van hen mogelijk het slachtoffer geworden van mensenhandel en moderne slavernij. Geesje van Haren, medeoprichtster van Lost in Europe, nam de prijs in ontvangst.
27: Lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor deze kinderen, maar toch verdwijnen ze en weten we niet eens hoeveel van hen vermist zijn. Kinderen die alleen door Europa reizen, zijn een nationale verantwoordelijkheid. Ze vallen onder de zorg van het land waar ze zich bevinden. Is het aanvaardbaar dat een kind onder je hoede verdwijnt?
20: Het is niet de eerste keer dat de onderzoeksjournalisten van Lost in Europe veel teweeg brengen. In 2021 melden ze al dat er tussen 2018 en 2020 meer dan 18.000 migrantenkinderen waren verdwenen. Nu hebben ze hun bevindingen verder uitgebreid en opnieuw de aandacht gevestigd op een crisis die de afgelopen jaren alleen maar grotere proporties heeft aangenomen. Hun werk is van essentieel belang. Het herinnert ons eraan dat journalistiek een middel is om ongemakkelijke waarheden aan het licht te brengen en verantwoording af te dwingen. Het onderzoek werd gesteund door verschillende publicatiepartners, waaronder De Standaard, KNAK en VRT uit België en Smallstream Media en NRC uit Nederland. Het was dankzij dit netwerk van onderzoeksjournalisten dat het verhaal een internationaal publiek kon bereiken. Elk jaar, op de dag van de moord op Daphne Caruana Galizia, reikt het Europees Parlement deze prijs uit om haar te eren. Tijdens de prijsuitreiking zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
28: This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize.
27: Dit is de vierde editie van de Daphne Caruana Galizia Prijs voor journalistiek. Hiermee laten we zien dat het parlement opkomt voor mediavrijheid, onafhankelijkheid en pluralisme als hoekstenen van de democratie. Deze prijs is er voor alle journalisten die elke dag hun leven en broodwinning riskeren om de waarheid te onthullen, waar die ook ligt of wie ze ermee ook tegen de schenen schoppen. Voor zij die zijn omgekomen en die worden bedreigd bij de uitvoering van hun werk.
20: De prijs werd in 2019 in het leven geroepen en vormt een erkenning van de onmisbare bijdrage die de journalistiek levert aan de bescherming van de Europese waarden en de verdediging van de democratie en de mensenrechten. Deelnemen is mogelijk voor journalisten die hun werk in de EU hebben gepubliceerd en de winnaar ontvangt €20.000 prijzengeld. Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Ze deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Midden oktober 2017 werd ze in de buurt van haar huis vermoord met een autobom. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
29: Jedenáctého července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica. přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 tisíc mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století. Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě. To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany Jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu. Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Radka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 tisíc Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení matek z enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Odată aleși, eurodeputații pot prelua diverse funcții. Ei pot deveni președinte sau vicepreședinte al Parlamentului European, se pot alătura diverselor comisii parlamentare sau pot chiar deveni observatori ai alegerilor. Este o funcție despre care se vorbește mai puțin, dar care joacă un rol important în Parlament. În acest episod vom vedea ce înseamnă să fii observator. Vom înțelege mai bine cum pot deputații să ajungă în această funcție, ce implică ea și care sunt activitățile asociate.

che